0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladě.

0: řeznictví Rabbit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabbit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabbit. 90 řeznictví po celé České republice.
1: Český blaník.
2: To je blaníček.

0: Bylo 6 a vy posloucháte rádio Český Blaník. Od mikrofonu dobré ráno 27. květnové, pře Martin. Za chvíli to budou skupina Divoký Bel.
1: To je to tvoje malování, vzdušnej sám.
0: V Českém ránu i Iveta Bartošová.
2: Mám mě zná, kdo o mě říká.
0: Ale i skupina Krištof. České písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se malinko ochladí, ale skutečně jenom malinko. Očekávejte, že obloha bude polojasná až oblačná, teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia. Toliko počasí, za chvíli Monika a zprávy.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Odvody živnostníků se sníží na loňskou úroveň. Zpětné snížení stvrdila sněmovna poté, co přehlasovala Senát. Ten ji původně odmítl kvůli vícero obavám, třeba z výpadků příjmu státu. Sněmovna veto horní komory přehlasovala hlasy vládní koalice i části opozice. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Počet zemí přispívajících do České muniční iniciativy klesl, a to rovnou o polovinu, zatímco loni bylo 18, aktuálně jich přispívá 9. Píše to deník Financial Times s odvoláním na prohlášení českého prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvovatelů ale pro ní představuje nové obtíže. Úrazová nemocnice v Brně bude mít vlastní magnetickou rezonanci. Díky vlastnímu přístroji už ale nebude muset pacienty odesílat do jiných zdravotnických zařízení. Cena přístroje kolem 40 milionů korun. Nové zařízení bude pro pacienty znamenat kratší čekací dobu na vyšetření a rychlejší stanovení diagnózy. Koupaliště v pražském Motole nabídne větší komfort. Stavba nového zázemí se chýlí ke konci. Kvůli nepříznivému počasí se ale práce zhruba o měsíc zdržely. Jak bude nový objekt vypadat, prozradí mluvčí města Tadeáš Provazník.
1: Nově dokončovaný objekt je usazen dále od břehu rybníka, než byly původní objekty, a částečně zapuštěn do svahu. V přízemí budou umístěny toalety, převlékárny a sprchy, dále také občerstvení s jídelní částí a gastrozázemím.
0: Součástí bude i ošetřovna a garáž. Tolik zprávy, hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 6 hodin k tomu 4 minuty, tady je Rádio Český Blaník, od mikrofonu zdraví Martin a tohle už je skvělá Iveta Bartošová. Písnička Málo mě zná, za chvíli to budou i Činasky, anebo Jaromír Majer a Hospůdko známa. Tak ještě jednou hezký poslech a krásné dobré ráno.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

0: 7:15. Přeji krásné ráno. Je tu nový den, je 27. května a svátek mají Valdemarové, všechno jen to nejlepší. Narozeniny český herec a také komik Luděk Sobota. Na kterou filmovou roli vzpomínáte nejvíc? Kde se vám nejlépe točilo?
1: Mně se nejlíp ze všeho točilo Jen ho nechte, ať se bojí, protože ten režisér Richman po mně vlastně dokonce vyžadoval improvizaci a já jsem každýho režiséra upozorňoval na to vždycky, že budu improvizovat, jo. No a on to nejen toleroval, ale ještě to na mě chtěl.
0: No, dovolte, abych teďko smeknul před tou vaší hereckou rolí právě v tomhletom filmu. Jinak, jak se vám hrálo třeba s Petrem Nárožným? Vy jste neskutečná dvojka.
1: No, s Nárožným vždycky výborně, protože to je inteligentní člověk a taky já třeba neumím moc říkat fóry, ale Nárožný je umí skvěle.
2: Český Blaník.
3: Český Blaník.
2: Český Blaník.
0: Tak ještě jednou všechno jen to nejlepší a my si pojďme hrát za chvíli Divokej byl a malování. Chcete-li? Už právě teď. Za chvíli také Lucie, anebo Michal Tučný a Starýho psa novým kouskům nenaučíš. A právě po téhle písničce se podíváme také, kdo slaví z té psí říše, kdo má dneska svátek. Tak hezké ráno a dobrý poslech všem.

0: starýho psa novým kouskům nenaučíš. No, na tom asi něco bude, nicméně pejskům budeme přát i dnes. Připomínám, že je 27. května a svátek v tom psím kalendáři mají Alfové, tak Alf dneska slaví. Tak Alfíčku, všechno jen to nejlepší. A co dál tady u nás za chvíli skupina Krištof nebo Miroslav Žbirka Lencňou. A také se přihlásí Meteorolog a podíváme se na počasí, jaké je aktuální a jaké bude to dnešní. Tak hezké ráno.
1: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: kamenolom SHB Bernartice. www.kamenolombernartice.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Český Blaník.
5: Český Blaník.

0: Miroslav Birka na Českém Blaníku a jaké počasí nás čeká právě dnes?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ale pojďme postupně. Nejdřív přivítám Miladu Křížovou a ptám se na to, jaké je dnešní ráno. Hezké ráno, Miládko.
2: Krásné ráno přeji. Na obloze máme většinou jasno nebo skoro jasno. Ve středních Čechách dokonce až oblačno. No a téměř tropickou noc zažili na Milešovce nebo na Ondřejově, kde teplota během noci a hlavně teď ráno neklesla pod 19 stupňů Celsia. Teplo je třeba i v Příbrami 18 stupňů nebo v centru Prahy je až 17 stupňů. Jindy jsou teploty většinou mezi 11 až 15 stupni. No a na Šumavě, na Březníku nebo na Jizerce dokonce teploty klesly k nule.
0: A co dnešní předpověď a co ta jižní Morava?
2: Na jižní Moravě dnes naměříme až 33 stupňů Celsia, jinde ale budou teploty mezi 25 až 30 stupňů Celsia. Počasí bude krásné, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno a můžou se ojediněle objevit i přeháňky nebo dokonce i bouřka, pravděpodobně na východě Moravy a Slezska nebo na jihu Čech.
0: Tak díky moc, Milátko, krásný den přeji.
2: Přeji krásný den, naslyšenou.
3: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
0: Marie Rotrová, Tu nic, to jen tak. A za chvíli Petra Páchová, Jiří Škorpík a Bukety spousta. Já vám přeji hezké ráno, 7,5 minuty po půl sedmé.

0: Letí nám to letí jedna pohádková právě teď a za 3 minuty 7:15.
1: Hvězdy Konopiště
2: na Českém dlaní.
0: Konopiště už sobotu 30. května, těšíme se na vás, velkodenní program pro malé, větší, dospělejší a pro ty úplně nejdospělejší samo sebou taky a finále, které rozhodně bude stát za to s Michalem Davidem. A já si tak říkám, co s těmi stupenkami? Máme ještě nějaké? No, tak už skoro ne. Je to neuvěřitelné, ale stupenky už jsou všechny pryč, je vyprodáno a navíc ty, co rozdáváme, tak tady u nás na Českém Blaníku máte šanci právě dnes naposledy. Víte, jak na to? To určitě ano, tak vám budu jenom držet palce a v každém případě se budeme těšit už sobotu na vás, na všechny, jak to pořádně rozjedem. Za chvíli tady u nás, tedy do 7 hodiny, určitě Karel Zich a Alenka Vříší divů, dále tu budou Láďa Křížek anebo Olga Lounová, Memento Mori. Já vám přeji krásné dobré ráno.
2: Hvězdy Konopiště
1: na Českém Blaníku.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
8: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
12: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
11: na akci Letňany nejen dětem.
12: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
11: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
12: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
11: tombolu z dárky
12: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
11: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma.
12: Letňany nejen dětem. 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Rádio Český Blaník.
14: Telegram s adresou svět,

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty jsi tím, co je šťastné ve mně.

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

0: tuhle chvíli je přesně 7 hodin a vy posloucháte České ráno na Českém Blaníku. Za chvíli tu budou třeba Pavel Novák. Nádherná, nádherná, nádherná. Taky Michal Peng. Opuste nám ty chvíle strachu. Ale i Marek Ztracený. Jediný důvod, proč se vracím si ty. Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi. Hezké ráno, krásnou středu.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ta bude většinou polojasná, odpoledne místy je oblačná a na jihu a jeho východě i jasná. Teploty přes den na Moravě to může být 33 stupňů, tak v Čechách tam to bude trošku míň. Tam očekávejte většinou mezi 25 a 30 stupni Celsia. I tak nás čeká krásný a celkem hodně teplý den. Teď se podíváme na silnice a pak už Monika zprávy.
2: Za volantem
1: s Českým Blaníkem.
3: Na Pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k D1 se srazila dvě nákladní auta. Připravte se na kolony. Na dálnici D6 na 1,80 kilometru u Lubence ve směru na Karlovy Vary bourala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky. A na dálnici D35 na 242. kilometru směrem na Mohelnici zasahují do provozu dva kamiony s defektem. Dejte pozor.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Jé!
7: Jipi, jipi!
8: Jej!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Energetický regulační úřad od ledna upraví tarify na vysokém a velmi vysokém napětí. Změny mají v sítích uvolnit až 3300 MW příkonu, což je 15% kapacity soustav. Úřad si od úprav slibuje omezení zbytečných investic. V budoucnu by to mohlo snížit výdaje na regulované platby až o 3 miliardy ročně. Alergiky nyní mimořádně ohrožuje pelv ovzduší. Týká se to prakticky celého území Česka. Situace by se měla zlepšit jen mírně na severu anebo východě země během zítřka. V ovzduší jsou nyní hlavně pely trav a obilovin. Největší česká vodní plocha vstupuje do letní sezóny s řadou novinek. Areál Lipno nabídne aktivity, které potěší malé i velké návštěvníky. Na co se můžeme těšit, prozrazuje mluvčí areálu Jiří Gruntorát.
11: Velkou novinkou v Království lesa bude kuličková dráha. Novou cyklistickou zónou přímo ve Fox Parku bude Skill Centrum. Malí cyklisté si zde vyzkouší různé překážky, upravený terén a základní techniky jízdy. Areál zároveň připravuje výuku techniky nejen pro děti, ale i pro dospělé.
10: Začátek června pak bude patřit druhému ročníku kolem festu. Díky němuž ožije celé Lipensko cyklistikou. Čeští hokejisté se na čtvrtfinále stěhují do Curychu. Včera hráli s Kanadou nejen o setrvání ve Friburku, ale také o lepší umístění v tabulce. Po prohře 2-3 skončili třetí a zítra o 16:20 čeká v rozhodující bitvě našlapané Finsko. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Kanada se Spojenými státy. Norsko půjde na Lotyšsko a Švýcarsko vyzve Švédsko. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď už Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, krásné ráno, pohled na hodiny 7 hodin 4 minuty. Za chvíli Marek Ztracený, Petra Janů nebo Pavel Dobeš a potom Lenka Filipová, Málo mám. Ovšem tahle ta písnička není až tak známá a dokonce ani mnozí z vás netuší, a stejně jako já, jak vznikl. A my vám to prozradíme už za chvíli. Ano, těšte se na písničku dne.
1: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.

házím tornu na svý záda, pelt, flašku a sumky. Navštívím dnes kamaráda z železniční průmky, vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždy tě jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se práštějš, upečeš jí krávu na železničních pražcích, vždy tě jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždy tě jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždy tě jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždy tě jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

0: před děvčaty Střebové. Chlubil jsem se silou, posvedl jsem Pražec na Češ, ale vezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak vraždili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, lítali vlaštovky a zelenal se háj.
1: Čtvrt na osm posloucháte Český Blaník, je tu písnička dne. Tentokrát Lenka Filipová, Málo mám.
2: Písnička dne na Českém Blaníku.
1: Lenko, jak to sně?
3: To Málo mám je taky krásný, jeden z prvních textů, co...

0: Blanček.
1: Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi.

0: Helena Vondráčková, zpěvačka, která zaspívá také na Konopišti, a dnes ještě poslední stupenky pro vás. Víte jak na to? Tak dobré, tak poslouchejte a buďte ve střehu a po ruce mějte mobilní telefon, abyste v tu správnou chvíli mohli poslat třeba hlasovou zprávu k nám a přihlásit se jako první o tu vaši víru, a to jsou dvě stupenky na Konopiště. Co dál, jaké písničky budeme hrát? Tak určitě Michala Penka, Odpuste nám, anebo Jojo Band a Jedem do Afriky. A jestli tu počasí bude jako v Africe právě dnes, jako bylo včera těch 33 stupňů, tak na to se zeptá meteorložky. Za chvíli se přihlásí Milada Křížová. Já vám přeji hezký poslech, dobré ráno a za chvíli o počasí víc.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
7: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: České písničky, které máte rádi.
13: Český Blaník.

0: Půl osmé, čtyři minuty, posloucháte rádio Český Blaník. Jaké počasí panuje a bude dnes v Česku? Tak na to se zeptám.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Já už vítám Miládu Křížovou. Hezké ráno, Miládko. Jaké počasí je teď aktuálně?
2: Krásné ráno přeji. Na obloze máme většinou jasno nebo skoro jasno. Ve středních Čechách dokonce až oblačno. No a téměř tropickou noc zažili na Milešovce nebo na Ondřejově, kde teplota během noci a hlavně teď ráno neklesla pod 19 stupňů Celsia. Teplo je třeba i v Příbrami 18 stupňů nebo v centru Prahy je až 17 stupňů. Jindy jsou teploty většinou mezi 11 až 15 stupni. No a na Šumavě, na Březníku nebo na Jizerce dokonce teploty klesly k nule.
0: To je počasí toho dnešního rána. Jaký bude dnešní den? Začněme tedy na té Jižní Moravě. Tam by mělo být nejtepleji.
2: Na Jižní Moravě dnes naměříme až 33 stupňů Celsia, jinde ale budou teploty mezi 25 až 30 stupňů Celsia. Počasí bude krásné, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno a můžou se ojediněle objevit i přeháňky nebo dokonce i bouřka, pravděpodobně na východě Moravy a Slezska nebo na jihu Čech.
0: Tak mockrát děkuju, mějte se.
2: Krásný den, naslyšenou.
1: Rádio Český Blaník.
0: A jedeme hezky, pohodově a do nového dne s hezkou českou písničkou Xendl X a Popelka. Dobré ráno.
3: Už zase skončil flán.

sama. U sebe nesi to sama.

sama. U sebe nasi to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodele a město poliká dětský stíny. Pod okne na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přebere si to sama. Přeber si to sama.
1: Český Baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky. Jsme tady.

0: Beata Dubosová na Českém Blaníku. Já vám přeji krásné dobré ráno. Jedna historická zpráva z roku 1936, slavná zaoceánská loď Queen Mary se vydala z Anglie na svou první cestu. Byla mnohem větší než potopený Titanic. Dnes je z ní hotel. A já si tak říkám, že to musela být stejně po tom příběhu neskutečného neštěstí, které se stalo na Titaniku. Docela odvaha vlézt na tuhle slavnou zaoceánskou loď Queen Mary, která se vydala z Anglie právě na svou první cestu v roce 1936. Nicméně od historie míříme do současnosti. Vidím tam Valdemara v kalendáři a tak třeba i Valdemarovi bychom mohli zahrát, ale je to pouze na vás. Nějakou českou nebo slovenskou písničku na vaše přání. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici 720 83 63 07. Namluvte hlasovku a nebo pošlete zprávu a my vám zahrajeme zhruba 10 minut po 8. na vaše přání. Za chvíli docela hat-trick anebo Pavel Novák a Nádherná láska.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
4: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Billa klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Billa. To dobré začíná u nás.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
7: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürli.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
10: Březnictví Rabbit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do Březnictví Rabbit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabbit. 90 řeznictví po celé České republice.

0: Pohodové ráno a Blaník, český Blaník plný pohodových českých, ale také slovenských písniček. Jaké to budou z těch českých, tak za chvíli jelen. Ptáš se mraku, kterou cestou se dá. V další hodince je Václav Necká. Šalalalalí, anebo Karel Gott. Je jaká je, že se změní, čekat nedá. Teda ten hraje, ten český Blaník. České písničky, které máte rádi. Hezké ráno.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Čechy, Morava a Slezsko, teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě to místy může být i 33. To znamená, že stejný pařák jako včera na Moravě v Čechách o malilinko chladněji, ale skutečně jenom o málo. Co se týče oblohy, ta bude oblačná až polojasná. Ráno a dopoledne ještě skoro jasná. Tolik o počasí, za chvíli zprávy a Monika. Hezké ráno, minutu po 8.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
1: Zprávy na českém Blaníku.
6: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Novým náčelníkem generálního štábu armády by se měl stát generál poručík Miroslav Hlaváč. Do funkce by měl být jmenován ke 30. červnu. Pro Českou televizi to uvedl ministr obrany Jaromír Zuna. Hlaváč nahradí dosavadního náčelníka Karla Řehku. Česko opět sužuje sucho a zatím to nevypadá, že by v dohledné době výrazněji zapršelo a podle meteorologů se bude situace zhoršovat. Některé obce proto kvůli suchu omezují napouštění bazénu anebo zalévání zahrad, za což pak hrozí vysoké pokuty. Sezona letních dovolených je za dveřmi a řada Čechů tradičně vyrazí do oblíbeného Chorvatska. Jak vypadá loňská sezóna a co turisty čeká tento rok, zjišťovala naše reportérka Sára Voldánová.
7: Hezký den. Chorvatské pobřeží loni přilákalo téměř 780 tisíc Čechů. Největším lákadlem byl tradičně region se sympatickým názvem Istrijská župa. Turisté nejčastěji volili soukromé apartmány, v těsném závěsu pak hotely. Velký boom ale zažili také moderní kempy a jejich rákosové chatrče. Letos Chorvatsko očekává ještě silnější sezónu. Země se proto snaží návštěvníky nalákat nejen k moři, ale i do vnitrozemí. Zároveň motivuje turisty k dřívějším příjezdům, například v červnu jsou ceny oproti hlavní sezóně až o polovinu nižší. Z centra Prahy Sára Voldánová.
6: Kolínská nemocnice začala stavět pavilon urgentní medicíny. Vyroste na místě budovy, kterou stavbaři začnou bourat v následujících dnech. Odhad nákladů na stavbu třípatrové budovy a vybavení je zhruba za 1,25 miliardy. Vedle urgentního příjmu pro dospělé budou součástí taky operační sály, laboratoře a heliport. Tolik zprávy na českém Blaníku a teď už s dobrou náladou Martin Císař.
0: Ano, jsem tu s dobrou náladou. Přeji hezké ráno a posílám Karla Gota.
1: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: A ještě to, co je důležité po ránu. Přesný čas máme 4 minuty po 8. Za chvíli taky Činasky a nebo Jelena písnička Všude zdejší. A jedna bude taky na vaše přání. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici 720 83 63 07.

0: Další písničkou, kterou budeme hrát na vaše přání, budou Bílé tulipány.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Hanička z Hranic na Moravě to posílá partě do práce, makáme už od česti od rána a posloucháme rádio Český Blaník. Ve dvě padla a potom domů a stejně zůstáváme s vámi. Tak hezké ráno a ještě jednou zdravím všechny holky. Tak tady je Naďa Urbánková.
2: Písnička na přání.

0: Michal David také bude na Konopišti, ano, v sobotu budeme slavit 27 let Rádia Blaník. Ještě poslední vstupenky dnes v našem vysílání, poslední dvě pro někoho z vás. Za chvíli také dvojka, tedy hudební Iveta Bartošová a Petr Sepeš jak knoflíky lásky. A také nabídnu Elány a písničku Láska moja. A jaký dnešek bude, co se týče počasí, to prozradí meteoroložka Milada Křížová. Ta se za chvíli přihlásí do vysílání. Ještě pohled na hodiny, za 6 minut už bude 8:30. Já vám přeji krásnou středu a hezké dobré ráno. S námi.
1: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
6: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz. Oh.
10: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Mart. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Český Blaník.
13: Český Blaník.

0: Slovenská skupina Elana, písnička Láska moja.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Milada Křížová, aktuální stav po ránu, jak je v Česku? Hezké ráno přeji.
2: Krásné ráno přeji. Na obloze máme většinou jasno nebo skoro jasno. Ve středních Čechách dokonce až oblačno. No a téměř tropickou noc zažili na Milešovce nebo na Ondřejově, kde teplota během noci a hlavně teď ráno neklesla pod 19 stupňů Celsia. Teplo je třeba i v Příbrami 18 stupňů nebo v centru Prahy je až 17 stupňů. Jindy jsou teploty většinou mezi 11 až 15 stupni. No a na Šumavě, na Březníku nebo na Jizerce dokonce teploty klesly k nule.
0: Milado, co ten dnešní den, jaký bude?
2: Na jižní Moravě dnes naměříme až 33 stupňů Celsia, jinde ale budou teploty mezi 25 až 30 stupňů Celsia. Počasí bude krásné, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně až oblačno a můžou se ojediněle objevit i přehánky nebo dokonce i bouřka, pravděpodobně na východě Moravy a Slezska nebo na jihu Čech.
0: Tak děkuju moc a mějte se krásně.
2: Přeji krásný den, naslyšenou.
3: Rádio Český Blaník.
0: A za chvíli už zamíříme do hlavního města, tedy do Prahy. Já přeji dobré ráno.

0: 2,5 minuty a máme 8:45 a tohle to byl Petr Novák. Vy posloucháte Český Blaník a ten míří do centra Prahy, konkrétně na Mustek, kam můžete právě dnes do 18 hodin naposledy zajít do stanu proti melanomu a otestovat si svá znamenka. Jak může chránit, připomíná zakladatel stanu profesor Petr Arenberger.
1: Rychlé desatero je chránit se proti UV záření obecně, to znamená nechodit na sluníčko přes poledne, používat fotoprotekci, ale ne k tomu, abychom mohli celý den ležet na sluníčku, ale jenom jako doplněk k tomu být pod slunečníkem, nosit textilní fotoprotekci, klobouk, košile a případně ochranné brýle a samozřejmě krém a jinak prostě chránit se obecně, chránit děti proti ultrafialovému záření, protože jsou velmi rizikovou populací a chodit na preventivní akce, jako je třeba stan proti melanomu.
0: A ještě doplním, že stan proti melanomu najdete od pondělí 11. května v Brně, a to na Dominikánském náměstí. Ve čtvrtek to potom bude 14. května v ostravském shopping centru Avion. Já se pro tuhle chvíli rozloučím, popřeji vám krásný zbytek toho dnešního dne, ten je na svém prahu, je 27. května, tak ať je to pro vás významný, pohodový a maximálně klidný den. To vám přeje Martin, za chvíli Veronika Rážová.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
7: Jipi, jipi!
4: Hornbach. S námi to zvládnete.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem.
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
16: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
17: Rádio Český Blaník.
18: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
17: Ty nejhezčí, které znáte.
18: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
17: i dobré zprávy. Český Blaník.
18: Rádio Český Blaník.

krásny i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Honza Kalousek, chodím ulicí na Českém Blaníku. 9. hodina je tu zcela přesně. S vámi už Veronika Rážová a před námi třeba Dorianda a Padá hvězda. Myslím si, že vzhledem k tomu, že už teď ráno je pořádně teplo, hodit se nám budou jahody mražený. Aspoň ty od Jirky Schellingera. A zaspívat přijde i Helena Vondráčková. Tak jak slyšíte, máte se rozhodně na co těšit. Za chviličku zprávy a ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes má být většinou skoro jasno nebo jasno, místy jen přechodně oblačno a ojediněle se mohou objevit přehánky nebo bouřka. A to zejména na východě Moravy a Slezska a taky v jižních Čechách. Teploty budou ale vysoko, 25 až 30 stupňů Celsia. Na Moravě se ohřejete ještě o něco víc, tam hrozí až 33 stupňů. Na horách bude taky pěkně teplo, místy až 24. Očekávejte, že večer se nám ochladí na 11 až 7 stupňů Celsia. Už za chvíli nejnovější zprávy a pak pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi.
2: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku!
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
4: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu včera naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Teploměr tam ukázal bezmála 33 stupňů. Nové rekordy v úterý zapsali měřící stanice téměř ve všech krajích. Prezident Petr Pavel je na dvoudenní státní návštěvě Estonska. Dnes se sejde se svým estonským protějškem Karisem nebo s premiérem Michalem. Jednat s nimi bude o bezpečnostní situaci v Evropě, zejména s ohledem na Rusko. Prezident taky v Tallinnu vystoupí na podnikatelském fóru. Pražané si mohou nově žádat o dotaci na nádrže na Dešťovku. Pomůžou tím ochlazovat město a zároveň snižovat energetickou náročnost budov. Kdo má na tento finanční příspěvek nárok, ví mluvčí města Tadeáš Provazník.
9: O dotaci mohou žádat vlastníci rodinných domů, bytů a bytových domů. Dále také bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, které vlastní nebo užívají nemovitost na území hlavního města. Dotace pokrývá maximálně 50% způsobilých nákladů a je vyplácena zpětně po předložení dokladu o realizaci.
8: Příjem žádostí proběhne od 1. července 2026 do 31. srpna 2027. Dálkař Radek Juška zahájil venkovní sezónu vítězstvím na memoriálu Ludvíka Daňka. Na atletickém mítinku v Turnově český rekordman vyhrál výkonem 790 cm. Juška závodil poprvé od únorového halového mistrovství republiky. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: A hodinu otevíráme s kapelou Slza. Tady je jejich katarze na Českém Blaníku.
10: Řekli

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Helena Vondráčková a Dlouhá noc na Českém Blaníku. Taky už se tak těšíte na Helenu, která nám 30. května bude zpívat na Konopišti, a nejen ona. Ale do té doby ještě uplyne nějaký čas a my ho vyplníme nejenom českými písničkami, ale taky třeba jedním z příspěvků Pepína Vaňka.
1: Co Čech, to rekord.
0: Přináší každý všední den nějakou tu novinku, nějakou tu zajímavost, rekord nebo kuriozitu z Pelhřimovského muzea, právě rekordů a kuriozit. Tentokrát se bude jednat o další blanický rekord. Tak Pepíno, je to tvoje.
2: Rádio Blaník stálo i u zápisu nejstudenějšího místa v České republice. To místo se nachází v katastru obce Kvilda, jmenuje se Perla, je v jezerní Slati, a průměrná roční teplota jsou tam pouhé 2 stupně Celsia, přičemž průměrný počet dnů, kdy mrzne, je 252. Takže až se budete chtít malinko třeba probrat z hicu a trošičku se jako schválit,

0: Tak tenhle duet se skutečně podařil. To byla Tereza Mašková a Marek Lambora, písnička Náš příběh. No a pojďme se podívat, co nás tady čeká v dalších minutách tady u nás na Českém Blaníku. Můžu nabídnout Richarda Millera, taky Dalibora Jandu, Jitku Molavcovou a nebo kapelu Lucie. A rozhodně zůstávejte s námi, protože dnes máme středu 27. května a já vám o tomto dni už za okamžik prozradím víc.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
11: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
13: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen obydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
14: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
15: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Unomodern.
14: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
15: Více na herman.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
16: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
19: Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby.
18: Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
20: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
21: České písničky, které máte rádi.
22: Český Blaník.

0: Tak to byl Richard Miller, Keď ocházajú lásky na českém Blaníku. Za chvíli bude 9:45. Dnes máme 27. května, což znamená, že svátek slaví všichni Valdemarové. Tak pokud nějakého znáte, tak na něj myslete, popřejte mu a třeba mu můžete i u nás na českém Blaníku poslat písničku. No a pojďme se podívat, kdo slaví dál. Tak třeba český herec a komik Luděk Sobota, ten dnes slaví 83 let. Taky připomeňme, že Petr Batěk, český herec, slaví 54. No a česká rychlobruslařka, úžasná Martina Sáblíková, ta dnes slaví 39. No a pokud vzpomeneme i na některou ze zahraničních hvězd, tak třeba Jamie Oliver, tomu je dnes 51 let. Tak co, také něco slavíte? Taky vzpomínáte na to, co se v minulosti 27. května stalo? Klidně se s námi podělte a napište nám to na 720-836307. Já vám prozradím, co pak si dáme dál. Čekají nás české písničky, třeba jedna v podání Olympiku a pak taky krásný duet Karla Gotta s Gabrielou Gunčíkovou na českém Blaníku.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan v zánosce a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Tak děti, pojďte domů.
4: Ale my jsme doma tady.
5: A je nám tu dobře.
6: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
13: Radio Český Blaník.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

Tak to byl jedinečný Jiří Korn, jednou hůř, jednou líp. Třeba i tahle písnička zazní na Konopišti už za pár dní. Přesvědčíme se o tom, nebo přesvědčíte se o tom, pokud tam budete. No a pokud náhodou pořád ještě nemáte lístky, tak potom vězte, že u nás jsme je rozdávali a mám radost z toho, kolik z vás si ještě lístky zajistilo, i přesto, že byly naprosto beznadějně vyprodány. Nakonec my vás budeme informovat o dění na Konopišti, ať už tam budete nebo ne. No a pojďme se teď podívat na to, co je bližší budoucnost, tedy příští hodina. Mezi 10. a 11. si dáme třeba kapelu Verona. Na mě nečekej, já přijdu až ráno. Taky si dáme Slunečné pobřeží Věry Špinarové. Slunečné pobřeží, až k nám znovu poběží. A zaspívá nám Eva Farna Všechno nebo nic.

0: Tak to byla jenom ochutnávka českých písniček, které máte rádi, které tu budou znít mezi 10. a 11. hodinou. Teď pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pokud si říkáte, že už teď je pořádné vedro, je to tak. Skutečně teploty dnes míří hodně vysoko. Na jihu Moravy až ke 33 stupňům Celsia, jinde kolem 30, dokonce i na horách bude teplo. Většinou kolem 20 stupňů, na Šumavě ovšem až 24. Večer se nám pak ochladí na 11 až 7 stupňů Celsia. No a zítřek přinese znatelnější ochlazení. Očekávejte, že v průměru naměříme něco mezi 21 až 25 stupni, takže se lehce ochladíme, ovšem pozítří už to půjde zase nahoru. Za chvíli zprávy a pak české písničky, které máte rádi tady u nás na Českém Blaníku.
2: Profi Vonda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2,9 miliardy korun. Sázející z výhry odvede státu 15% srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá téměř 437 milionů. Všechny budoucí maminky potěší příjemná změna. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Jeho cílem je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi. O kolik se částka zvýší, ví mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
10: Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 tisíc korun na 400 tisíc korun pro domácnosti s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, by se celá částka zvýšila ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun.
9: Změna se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko hladce 3-0. Baník se tak výrazně přiblížil k udržení mezi elitou. Odvetá se bude hrát v sobotu v Táboře. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
1: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: 10. hodina, odbyla s vámi je Veronika Rážová a před námi Miraj, tedy novopečený tatínek a jeho kapela. Písnička Když nemůžeš, tak přidej na Českém Blaníku. Nezvlášť.

0: Jolanda Holžek a Petr Kotwald, tak to bylo jejich přání na Českém Blaníku krátce před čtvrt na 11. Teď už je tu na čase, abychom opět předali slovo našemu specialistovi na sport, tedy Radkovi, který se tentokrát bude věnovat dalšímu hokejovému utkání.
1: Hezký den. Naši hokejisté po porážce s Norskem potrápili Kanadu, přesto však s favoritem nezískali ani bod. Potřebovali přitom vyhrát základní hrací době, aby si zajistili pro čtvrtfinále souboj s výběrem Lotyšska. Po prohře 2-3 tak na ně čeká silné Finsko s mnoha hráči z NHL. Češi přitom odstartovali souboj s Kanadou výborně, po trefách Alšera s Kubalíkem vedli už 2-0. Poté však jevorové listy vystupňovali tempo a zabojovali o svou neporazitelnost na turnaji. Zásluhou povedené třetí třetiny otočili skóre na konečných 3-2. Pozitivem před čtvrtfinále tak byl rozhodně zlepšený výkon českého týmu v porovnání s předchozími nepříliš povedenými zápasy. Finové ve vedlejší skupině prohráli souboj o první místo ve skupině s rozjetými Švýcary 2-4. Narazí tak na český tým stejně jako například ve čtvrtfinále šampionátu v roce 2021. Tehdy o jejich vítězství rozhodl jediný gól ve druhé třetině. Smutní jsou naopak Slováci, kteří prohráli klíčovou bitvu se Švédskem 2-4 a skončí podobně jako v předchozích letech už ve skupině. Švédové narazí ve čtvrtfinále na Švýcary, Kanada na výběr Ameriky a Lotyšsko se poměří s Norskem. Češi se za svým soupeřem musí stěhovat do Curychu. Jejich čtvrteční zápas výběrem Suomi začne v 16:20. Tolik hokejový speciál. Hezký den přeje Radek Markman.
0: Tak je to jasné. Palce musíme držet ještě víc než doposud. Díky moc, Radku. Peťuška Báti a Bára na Českém Blaníku.

0: Tak to byla Věra Špinarová a slunečné pobřeží na Českém Blaníku. Tak dnes nás čeká slunečný den. Očekávejte až 33 stupňů, takže pozor na to, neměli byste se příliš namáhat. Šetřte se a hlavně doplňujte tekutiny. Ideálně pouze čistou vodu, protože ta nám dnes pomůže nejvíc. A nezapomínejte na to, pokud máte pocit dát si něco studeného, že vás osvěží. Ne. Opak je pravdou, dejte si naopak vodu pokojové teploty, protože ta je v tomhle počasí pro vaše tělo ideální. Za chviličku další české písničky, které máte rádi. Eva Farna, Krištof a nebo Činasky.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokus.tábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Matuška a KTO Léta pádí Valdemar má dneska svátek, tak pokud znáte nějakého nositele tohoto krásného jména, nezapomeňte na něj, nějakou radost mu můžete udělat, nebo mu můžete koupit něco dobrého, anebo třeba zahrát písničku na přání. To vám nabízím právě v tuhle chvíli. Pište na 720 8363 07, tedy na naše telefonní číslo a pište mi, jakou písničku budeme hrát, pro koho a taky si nezapomeňte podepsat, ať tu nemáme anonym. Pokud byste nechtěli psát, máte možnost i nahrávat hlasové zprávy a to pomocí WhatsAppové aplikace. Tak nechám na vás, kterou variantu využijete, ale už teď se moc těším na to, co vyberete. Písnička na přání tu bude za nějakou půl hodinu. Do té doby si dáme ještě spoustu dalších českých písniček, které máte rádi. Zaspívá nám Helena Vondráčková a nebo Petr Kolář, tedy oba dva, kteří vystoupí na Blanickém konopišti už tuto sobotu.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Pika, pika.
7: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Pokétour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Pokétour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
8: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
9: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Stres.
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
12: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
13: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
16: Český Blaník.
17: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou nedostatku.

Stejně jako Michal David, i my budeme právě začínat další hodinu, která bude plná českých písniček, které máte rádi. A připomínám, ale vy to určitě víte, že Michal David bude taky na Konopišti už za 3 dny. Těšíme se na něj a vy se těšte do té doby třeba na Ivetu Bartošovou. Taky si dáme Oceány a naději. A co byste řekli na Tomáše Kluse? Bude tu jeho písnička Vesmíru.

0: taky tu bude jedna písnička podle vás, tedy písnička na přání, o kterou si píšete na 720 836 307.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se ohřejeme. Připomínám, že dnes naměříme až 33 stupňů Celsia a měli bychom hlavně myslet na pravidelný pitný režim. Čekejte, že během večera se nám ochladí, a to příjemně. Rtuť teploměru klesne až k 7 stupňům místy. No a zítra bude o něco chladněji než dnes. Očekává se ochlazení a tak naměříme maximálně 25 stupňů, 15 by bylo hodně málo. Za chvíli už tu budou zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Zprávy na Českém plání.
6: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Tím se splnila zákonná podmínka. Nyní ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Současný náčelník generálního štábu Karel Řehka končí k 31. srpnu. Češi častěji řeší obezitu a cukrovku. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto rozšiřuje projekt Prevence na předpis, který má lidem pomoct se změnou životního stylu ještě dřív, než se objeví vážné zdravotní problémy. Jakým způsobem vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová?
7: Lidem s nadváhou, počínající obezitou nebo prediabetem, kteří změnou životního stylu mohou zabránit rozvoji chronických onemocnění, nabídne až 8 000 korun na pohybové aktivity a nutriční poradenství.
6: Pokud se projekt osvědčí, chce ho VZP zavést plošně pro celou republiku. Americký prezident Donald Trump teď podstoupil každoroční preventivní lékařskou prohlídku. Uvedl, že všechno proběhlo perfektně. V uplynulém roce rozvířily debaty ohledně prezidentova zdraví, modřiny na rukách nebo zjevná ospalost při schůzkách. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu tak naši obsadili 3. místo a na čtvrtfinále se musí stěhovat. V něm se zítra utkají v Curychu s Finskem. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Otevíráme další hodinu a tu naplníme českými písničkami, které máte rádi. 11 hodin, 5 minut k tomu s vámi je Veronika Rážová a teď už možná poznáváte. Tohle jsou Katapulti. Někdy příště.

0: Víš, lásku, tak to je Iveta Bartošová na Českém Blaníku 11 hodin a 16 minut a my jdeme na písničku na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A tentokrát uděláme radost Kristýně, ta si o písničku sama napsala. Ahoj do rádia, prosím, zahrajte mi nějakou pěknou písničku od Petra Reska. Jaká, tak to nechám na vás. Hlavně, prosím, pošlete ji mně do práce, protože tu máme hrozné horko, nefunguje klimatizace a taky zahrajte mému šéfovi za to, že je tak schovývavý. Tak já doufám, že písnička od Petra Reska z písní Lesů, Vod a Strání vám udělá radost. Písni.

0: Psal se rok 1968, když vznikla tahle úžasná písnička, kde hudbu složil Karel Svoboda a text napsal Jiří Štajdl, takže ta silná trojice.
1: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor, chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
10: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
9: Farma Vraňany, vaše zdravé jídlo.
11: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
12: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: České písničky, které máte rádi.
14: Český Blaník.
15: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Český Blaník.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Kapela Olympic na Českém Blaníku už 63 let koncertují a pořád jim to skvěle zpívá a hraje. Nakonec přesvědčit se o tom můžete na některém z jejich koncertů, které jsou naplánovány už na květen, a koukám, že červen je prakticky plný a stejně tak i spousta prázdninových termínů tu je. Mrkněte na skupina@olympic.cz, kde všechny termíny najdete. No a pokud chcete malou nápovědu, tak v nejbližších termínech je můžete vidět 29. v Doxech u Kladna, 30. v Olomouci, pak tu máme ještě v květnu v Teplice a pak to frčí Břeclav, Ostrov nad Ohří, Chrastava, Uničov, Brno, Karviná, Telč, Humpolec, Praha. Zkrátka a dobře, dá se říct, že Olympic sjíždí křížem krážem celou Českou republiku. Tak věřím, že jim to dlouho vydrží a že budou dělat radost ještě dlouhou dobu spoustě svých fanoušků. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Už za chviličku jedna od Lucky Bílé na Českém Blaníku.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
6: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Happy Sport!
8: Půjčovna a servis call.
10: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
11: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
12: Počkej, v čí pr...
11: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
12: To zní hustě. Kde to je?
13: Přijeďte z divočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
14: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníkův talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
15: V řeznictví Rabbit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabbit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabbit. 90 řeznictví po celé České republice.
16: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
17: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
18: Český Blaník.

0: hladí tě teď.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

chci píseň, co zní z mých strun. Každej den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš. Jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít. Vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plám, vlád s tebou do všech čtyř stran. Protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz. Odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš. Dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

s tebou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: Taky vás Pavel Vítek roztančil, stejně jako mě. Horko nehorko, zkrátka u téhle písničky se nedá jenom sedět. I love you baby na Českém Blaníku. 12. hodina už nám odbyla a co nás čeká po ní? Pozor, pozor, lítají tu někde nějaké vstupenky na Konopiště, ale taky si dáme další české písničky. Opět a Radeček.
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: I na horách je dnes teplo až 23 stupňů, taky tu bude Karel Kryl a Anděl.
2: A proto prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat.
0: A těšit se můžete i na Dalibora Jandu, tisíckrát krásnější.
3: Tisíckrát krásnější, než jsou prachy.
0: Za chvíli nejnovější zprávy, ale ještě předtím pojďme zmapovat, jaké počasí nás čeká a nemine.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se dočkáme vysokých teplot, místy až 33 stupňů Celsia, tak na to buďte připraveni a skutečně nezapomínejte doplňovat tekutiny, protože je to velice důležité. Ale pojďme se podívat, jak to bude vypadat zítra. O něco chladněji. Nejdřív v noci ochlazení na 11 až 6 stupňů a zítra přes den 21 až 25 stupňů. Bude jasno až polojasno, tu a tam i oblačno. Očekávejte, že zítra na horách bude kolem 15 stupňů Celsia. Už jsou před námi zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
5: Tak, je to totálka.
6: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
7: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět o několik desítek haléřů klesl. Litr benzínu zlevnil na 44 korun a 56 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 41 korun a 43 haléřů. Do letního provozu v Krkonoších vstupují další lanovky. V největším středisku Špindlerův mlýn v sobotu nynější provoz na Medvědíně rozšíří šestisedačková lanovka ve Svatém Petru na Pláně. V letním provozu je už taky lanovka na Černou horu nebo na Sněžku. Největší česká vodní plocha vstupuje do letní sezóny s řadou novinek. Areál Lipno nabídne aktivity, které potěší malé i velké návštěvníky. Na co se můžeme těšit, řekne mluvčí areálu Jiří Gruntorát.
12: Velkou novinkou v Království lesa bude kuličková dráha. Novou cyklistickou zónou přímo ve Fox Parku bude Skill Centrum. Malí cyklisté se zde vyzkouší různé překážky, upravený terén a základní techniky jízdy. Areál zároveň připravuje výuku techniky nejen pro děti, ale i pro dospělé. Na centrálním parkovišti vznikne také štelplac, tedy stání pro obytné vozy.
11: Začátek června pak bude patřit druhému ročníku kolem festu, díky němuž ožije celé Lipensko cyklistikou. Pět českých tenistů dnes zabojuje o postup do třetího kola French Open. Na antukových dvorcích v Paříži se představí Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Tak všem držíme palce. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 12 hodin a 5 minut k tomu s vámi je Veronika Rážová a za chvilku tu budou i Janek Ledecký, opět a Radeček nebo Lenka Filipová. Za všechno může čas.

0: Janek Ledecký má pravdu, nikdy to nevzdám. To je takové správné přesvědčení, které byste měli mít i vy, pokud nemáte lístky na Konopiště a víte, že Konopiště už je vyprodané. Pak to nevzdávejte a zahrajte si o ně.
1: Hvězdy Konopiště na Českém dlani.
0: A je to velice snadné. Právě teď tu pro vás mám jedny z úplně posledních vstupenek na Konopiště, tedy na úžasný koncert 10 zpěváků a zpěvaček, který se odehraje už tuto sobotu 30. května. Ale to vy všechno určitě víte, kdy a kde to bude. Konopiště, o tom mluvíme už delší dobu. No a díky tomu se vyprodaly úplně všechny lístky. Jedny z posledních lístků ovšem získá ten, kdo mi napíše na 720 836 307 jako první správnou odpověď. A já se vás ptám, jednoduchá otázka. Kdo z těch, kteří vystoupí na Konopišti, se skrývá za touto hudební ukázkou?
2: To je jeho pohled, mámo, že je osud zlej.
0: Tak schválně, tušíte, kdo to bude? 10 interpretů, pokud si na radioblaník.cz najdete informace o konopištském koncertu, tak vám to může být takovou malou nápovědou. Jen ten, kdo bude úplně nejrychlejší a napíše na 720 836 307 správnou odpověď, získá dvě vstupenky. A budeme se na ně těšit na Konopišti.
1: Hvězdy Konopiště. Na Českém.

0: Tak to byly Činasky a první signální na českém Blaníku. 12 hodin 26 minut a teď spozorněte.
1: Hledá se žena.
0: Ano, ano, jak zpívají mandraže, hledá se žena. Ale pozor, proč se hledá žena? Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku totiž hledá tu, která si v pondělí 11. května v Libišanech koupila zeleninovou sadbu na mochyni peruánskou. Bohužel došlo ale k nemilé záměně a prodavač omylem této paní prodal jedovatou bylinu. Tedy pokud jste ta dáma, která si koupila údajně mochyni a máte pocit, že zkrátka dobře si vypěstujete něco krásného a dobrého, tak pozor, pozor. Měla byste se vrátit ideálně do Libišan a nebo alespoň kontaktovat obecní úřad v Opatovicích, kde se všechno vyřeší.
2: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
3: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
2: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
3: Více na herman.cz.
4: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
8: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
7: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
8: Když vysavače,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně ji ojete. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
11: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
12: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
13: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
14: Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo pro vodní stavby.
13: Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
15: Rádio Český Blaník.

ten, kdo nepřekládal ublíží, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostaných lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kut.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhodnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudson spíš jí k najmou dá. Jo, ho, ho.

0: Johoho, tak to byl Vavi Daněk a Hudsonský šífy na Českém Blaníku.
1: Hvězdy konopiště
2: na Českém Blaníku.
0: Já už tu mám kolegu Michala Kruzberského, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
0: Krásné odpoledne i tobě a my ho někomu uděláme ještě krásnějším. My to máme pořád ještě dvě vstupenky a čekáme na správnou odpověď, tedy správnou, ne jakoukoliv, ale na správnou odpověď na naši otázku. Ptáme se, kdo se skrývá za touto ukázkou.
4: To jeho pohled, mámo, že je osud zlej.
0: A řeknu vám, že je to jeden z 10 interpretů, kteří vystoupí teď v sobotu 30. května na Konopišti.
3: Ano, a vy tam můžete být úplně zadarmo, protože stačí teď nám poslat do SMSky anebo přes WhatsApp, do hlasovky právě jméno téhleté hvězdy, která tam vystoupí. 720 836 307.
0: Je to tak, tak pokud napíšete a budete první, tak získáte dvě vstupenky, je to tak snadné a vlastně bohužel už nemáte jinou šanci.
3: Ano, protože už je vyprodáno.
0: Je vyprodáno a vy je můžete tedy s trochou štěstí vyhrát. Tak se těšíme, kdo to bude tentokrát. No do té doby si dáme, než to odtajíme, si dáme další české písničky, které máte rádi. Bude tu Ilona Čáková a nebo skupina Jelen.
2: Hvězdy konopiště
1: na Českém Blaníku.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátorce, NC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
15: Agro, Jesenice u Prahy, zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz.
16: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné. Další

0: Nož pátek, Boxer zazněl těsně před 13. hodinou a po 13. hrajeme dál. Třeba Karla Gota, to jsou Fámy. Bude i Marek Ztracený, Stále věřím. Možná jsem blázen, ale stále věřím. A ještě Hanka Zagorová, Málo kdo ví. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za okamžik pokračujeme.
1: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nová dvojka až proku fandí Česku.
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
2: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Opět máme tropy a zítra tak lehce budou pokračovat. Bude totiž jasno až polojasno, jen na severu a východě máme během dne čekat kupovitou oblačnost. Teploty lehce klesnou na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě dokonce jenom kolem 20, na horách pak namíříme maximálně 15 stupňů. Tolik počasí a teď už další zprávy a Kuba Bělak s nimi ve studiu.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět o několik desítek haléřů klesl. Litr benzínu zlevnil na 44 korun a 56 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 41 korun a 43 haléřů. Do letního provozu v Krkonoších vstupují další lanovky. V největším středisku Špindlerův mlýn v sobotu nynější provoz na Medvědíně rozšíří 6-sedačková lanovka ve Svatém Petru na Pláně. V letním provozu je už taky lanovka na Černou horu nebo na Sněžku. Největší česká vodní plocha vstupuje do letní sezóny s řadou novinek. Areál Lipno nabídne aktivity, které potěší malé i velké návštěvníky. Na co se můžeme těšit, řekne mluvčí areálu Jiří Gruntorát.
11: Velkou novinkou v Království lesa bude kuličková dráha. Novou cyklistickou zónou přímo ve Fox Parku bude Skill Centrum. Malí cyklisté si zde vyzkouší různé překážky, upravený terén a základní techniky jízdy. Areál zároveň připravuje výuku techniky nejen pro děti, ale i pro dospělé. Na centrálním parkovišti vznikne také štelplac, tedy stání pro obytné vozy.
10: Začátek června pak bude patřit druhému ročníku kolem festu. Díky němuž ožije celé Lipensko cyklistikou. Pět českých tenistů dnes zabojuje o postup do třetího kola French Open. Na antukových dvorcích v Paříži se představí Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Tak všem držíme palce. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Legendární Tři oříšky a taky Iveta Bartošová na Českém Blaníku 14 minut po 13. hodině. A vy se rozhodně koukněte čas od času třeba i na naše sociální sítě, na Facebook, na Instagram, protože tady máme spoustu krásných příspěvků, které třeba obohatí nejenom váš život, ale hlavně vaše znalosti. Momentálně tady můžete vidět novou písničku Pavla Calty. Vidím, že se tady dozvíte i třeba, kdy se konal první ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. Máme tady i fotky nových triček, které si můžete objednat také na našem e-shopu a spousta dalších krásných informací a videí. To všechno na Instagramu Českého Blaníku a na Facebooku. A za chvíli ode mě taky Petr Poláček, Srdce prodávám, anebo Marek Ztracený, Stále věřím.
1: Radio Český Blaník.

0: Tereskou Krndlovou jsme si vešli schody s nebem a za chvíli budeme pokračovat s dalšími českými, které máte rádi. Těšit se můžete třeba na Hanku Zagorovou. A taky bude Honza Nedvěda Podvod. No, tak nezapomeňte doplňovat tekutiny v tom vedru, aby jsme splnili pitný režim. No a my vám dál k tomu všemu budeme samozřejmě hrát za malý okamžik.
1: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam třeba podrobnosti o tom, jak ve Švýcarsku vypadá turistické značení.
2: To značení je opravdu skvělý. Můžete se na to maximálně spolehnout. Ale je to trochu jinak značený. Máme ty 4 barvy, modrou, červenou, zelenou, žlutou. A ještě to jako má nějaký význam, je, že červená je hřebenovka, modrá je podle vody a tak, tak to oni mají jinak. Mají žlutý a ta cedula jako nemá ty pruhy a to je vlastně normální jako trasa pro pěší. Pak mají červenou a to je horská trasa, ale schůdná jako pro kohokoliv, nejsou tam žádný žebříky, lana nebo něco. A pak je modrá horská a to už je jako pro náročná horská turistika a tam už se můžou objevovat i nějaký skoby, žebříky, prostě nějaký komplikace.
1: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
7: Senkor.
8: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Český Blaník.

0: Julia a Petr Hečkouci a horucí mráz. Tak nás spíše spaluje sluníčko, ale v dalších dnech už se lehce ochladí.
1: Hvězdy Konopiště
2: na Českém dlani.
0: A to je fajn, protože Konopiště se blíží. Už v sobotu, přátelé, je vyprodáno, ale my pro vás stále máme lístky. A kdo dneska získal ty další?
3: Dobrý den, tady je Hana.
0: A vy byste chtěla teda lístek na Konopiště, jo?
3: Ano, jestli by to bylo možný, tak určitě.
0: No možný to je, protože jste poslala SMSku se správným jménem s další hvězdou Konopiště, tak řekněte všem, kdo se dneska skrýval v ukázce.
3: Byl to Jakub Smolík.
0: Jakub Smolík je rozhodně správně, Jakub nesmí chybět na Konopišti, ten už je tak trošku povinná výbava, dalo by se říct. Tak vám gratuluju a těšte se už na sobotu.
3: Já vám moc krát děkuju, moc děkuju.
0: Doufám, že nemáte na sobotu už nějaké plány.
3: Ne, zatím ne.
0: Tak jo, koho vezmete sebou, nám taky prozradíte?
3: Asi manžela, jestli pojede.
0: Jestli pojede, když ne, tak vemte kamarádku a stavte se za náma do stánku a popovídáme
3: jo,
0: si.
3: Super, děkuji moc.
0: No a vy byste se mohli radovat klidně zítra, stačí samozřejmě ve správný čas poslat SMSku s tím správným jménem. Tak budu držet palce.
2: Hvězdy Konopiště
1: na Českém blaníku. Léto. Slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavma. Právě teď suchý betón ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
7: CZ.
13: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
14: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Radio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: roztančená kapela Mandraže, tanči dokud můžeš. No, v těch teplotách, co máme venku, se nám do tance asi moc nechce. Tak vám za chvíli zahrajeme raději Divokého Billa, bude jich síť.
1: Je to jako síť.
0: Těšte se také na Petra Jandu.
1: Jak se vytrácíš, má lásko.
0: A že je svět plnej bláznů, bude zpívat i Leona Machálková. České písničky, které máte rádi, za okamžik v nich budeme pokračovat.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.

0: Kamenolom SHB Bernartice. www.kamenolombernartice.cz.
1: Na Českém Blaníku.
2: Také zítřejší den bude se sluníčkem jasná či polojasná obloha jen na severu a východě, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Teploty 21 až 25 stupňů, takže o něco nižší na severu a severovýchodě dokonce jenom kolem 20 a na horách se rtuť teploměru dostane k 15 stupňům. Tolik počasí na zítřek a Kuba Bělak je tady ještě jednou se zprávami.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Systém okamžitých plateb se v Česku příští rok rozšíří i na transakce prováděné v eurech. Dnes o tom informovala Česká národní banka. V současnosti systém umožňuje převody peněz v korunách. Majitelé nemovitostí mají poslední dny na zaplacení daně. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Více říká mluvčí státního úřadu Patrik Madle.
5: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS Plus, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS Plus jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
4: Zaplacení daně není složité. Lidé to mohou udělat online prostřednictvím portálu Moje daně. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2,9 miliardy korun. Na vyzvednutí peněz má rok. Až se o výhru přihlásí, sázková společnost mu nabízí psychologickou pomoc, finanční konzultace a právní poradenství. A ještě fotbal. Baráž o první ligu dnes rozehrají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno a 14. mužstvo první ligy Slovácko. Dvojzápas začne na stadionu Outsidera. Odveta je na programu v Uherském Hradišti v neděli. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
3: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: No, gratulujeme výherci takovému jackpotu a vám ostatním budeme zase hrát české písničky, které máte rádi. No a pokud se chystáte letos na dovolenou do Chorvatska, tak s námi zůstaňte dál. Za chvíli dorazí kolegyně Sára, která vám prozradí několik novinek, které se právě Chorvatska a dovolené tam týkají, jo? Za chvíli taky Jana Kratochvílová, Michal Tučný a Michal Krusberský vám i teď přeje hezké odpoledne.

0: Hádej, na co tě mám. Jana Kratochvílová dospívala teď u nás na Českém Blaníku a my jsme rádi, že tady máme kolegyni Sáru Voldánovou, která nám teď prozradí některé novinky, které se týkají cesty a vůbec dovolené v Chorvatsku.
1: Hezký den, počasí venku už doslova vybízí k tomu zabalit si kufry a vyrazit k moři. A pokud už letos plánujete letní dovolenou, dost možná stejně jako statisíce dalších Čechů zamíříte do tradičně oblíbeného Chorvatska. Místní pobřeží loni přilákalo téměř 780 tisíc českých turistů a největším lákadlem byl opět region se sympatickým názvem Istrijská župa. Turisté nejčastěji volili soukromé apartmány, v těsném závěsu pak hotely. Velký boom ale zažili také moderní kempy a stylové glampingové chatky. Chorvatsko letos očekává ještě silnější sezónu. Snaží se proto návštěvníky nalákat nejen k moři, ale také do vnitrozemí. Zároveň motivuje turisty k dřívějším příjezdům. Například v červnu jsou ceny oproti hlavní sezóně až o polovinu nižší. Pozor ale na novinky, které letos mohou ovlivnit i samotné turisty. Chorvatsko totiž zavádí řadu nových opatření, mimo jiné přísnější regulaci konzumace alkoholu na veřejnosti nebo nová pravidla zaměřená na ochranu mládeže. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, děkujeme a vy, pokud tam pojedete, tak si dovolenou rozhodně užijte. My vám už teď na cesty posíláme třeba Petra Jandu, Nějak se vytrácíš, má lásko.

0: Stále aktuální písnička, řekl bych. Svět je plný bláznů a Leona Machálková, která tuhle písničku vydala už před 25 lety. No, utíká to neskutečně. Za chvíli si dáme další domácí rekord, ale ještě předtím dorazí Xindelix a jeho puberťák. A taky si poslechneme Tisíc jmen, Jan Sahara Hedl a Bára Basiková. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
3: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
2: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
3: Když vysavače,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
5: Pika, pika!
6: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
7: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: V řeznictví Rabbit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabbit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabbit. 90 řeznictví po celé České republice.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
16: Český Blaník.

0: stydne, krev se pění. Bylo by to krásné, kdyby srdce bylo klidné, ale ono není. Nebylo a není. Zatímco se koupe.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

zde nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde,

0: No, my si spolu zatančíme rozhodně na konopiště. Tohle byla kapela Krištof.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Písničku na přání ne, my si dáme rekord, další domácí rekord, takže Pepa nás teď vezme někam, kde se můžeme 100% schladit.
3: Rádio Blaník stálo i u zápisu nejstudnějšího místa v České republice. To místo se nachází v katastru obce Kvilda, jmenuje se Perla, je v jezerní slati a průměrná roční teplota jsou tam pouhé 2 stupně Celsia, přičemž průměrný počet dnů, kdy mrzne, je 252. Takže až se budete chtít malinko třeba probrat z hicu a trošičku se jako schladit, tak využijte mediální služeb Rádia Blaník a jeďte na Kvildu.
0: No to by se nám v těchto těch dnech rozhodně hodilo. Díky, Pepo.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
10: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
9: na akci Letňany nejen dětem.
10: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
9: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
10: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
9: tombolu z dárky
10: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
9: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
10: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
11: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia a to nejlepší, cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz
2: Český Blaník.

0: Petr Muk s písničkou Neusínej, a to my rozhodně nechceme, takže si dejte raději další odpolední kavčo, a my posíláme taky další písničky. Činasky a stížnost. Po 15. hodině taky Lucka Vondráčková. A zároveň si pustíme i její tetu Helenu Vondráčkovou. A bude jich víc, jste s Českým Blaníkem, kde vám dál budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
1: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska máme další pařák, ale zítra už se nám začne lehce ochlazovat. Sice bude svítit sluníčko, čekáme jasno či polojasno. Na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost a teploty půjdou dolů na 21 až 25 stupňů v průměru. Na severu a severovýchodě dokonce kolem 20 pouze a na horách do 15 stupňů Celsia. Tolik počasí a teď už je tady změna. Naproti mně Eliška Votrubová a ta bude připravovat další odpolední zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, zítra opět o něco klesnou. Litr benzínu zlevní o 40 haléřů na 44,16 koruny. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 40 korun a 85 haléřů. Vyplývá to z věstníku rezortu financí. Alergiky mimořádně ohrožuje pyl v ovzduší, a to prakticky na celém území Česka. Platí to i v následujících dvou dnech, jak vyplývá z pylového semaforu meteorologů. Hlavním alergenem je aktuálně pyl trav a obilovin. Naplno teď rozkvetly taky akáty, bezčerný nebo šípkové růže. Policie obvinila dvojici mužů, kteří opakovaně poškodili světla na přejezdech na Mělnicku. K poničení podle policistů použili kámen nebo vzduchovou pušku. Kriminalisté je obvinili z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a taky poškození cizí věci. V případě odsouzení jim hrozí až 6 let vězení. Řada měst v Česku chystá opravy sídlišť a veřejných prostor. Třeba Hradec Králové připravuje další krok k rekonstrukci Benešovy třídy. Radní schválili záměr i vyčlenění 25 milionů na projektovou dokumentaci. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
9: Pro město je zásadní, aby projekt vznikal v úzké spolupráci s místními obyvateli. Veškeré úpravy a další postup jsou proto pravidelně konzultovány s komisí místní samosprávy, zástupci SVJ i bytových družstev.
8: V létě plánuje Hradec Králové vyhlásit výběrové řízení na projektanta oprav. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne vám taky přeje Michal Krosberský. Za chvíli si dáme 3 ve 3 a teď činasky a stížnost. Dva večer.

0: Zpěvačka, herečka, tanečnice, maminka, to všechno je Lucka Vondráčková. Láska umí víc na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Ano, 3 písničky se stejným tématem a dneska se půjdeme zase trošku zasnít. Možná teď jste ještě v práci, někteří naopak už jsou doma, tak se klidně natáhněte na gauč a pojďte snít společně s námi. My pro vás už za okamžik budeme mít kapelu Lucie a s ní Lenka Dusilová. Dáme si skoro 5minutový sen a pak přijde trošku rockový nářez od Argemy, taky samozřejmě písnička Sen a do třetice Michal David a Sen. Takže z každého žánru něco, já doufám, že si vyberete tu vaši oblíbenou.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Tak tohle bylo třetí zasnění v řadě za sebou v rámci 3 ve 3 Michal David, kterého si v sobotu užijeme naživo na Konopišti. Kdybyste tam chtěli vyrazit jenom kvůli němu, tak tam bude po 21. hodině, jak se tak koukám do programu. No a co v tom našem programu tady mám za chvíli pro vás? Třeba kapelu Opět a Radeček, s nimi Eli a bude i Vašek Neckář. Co je to svět? To si dáme za chvíli.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsají a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsají od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
9: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
14: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
13: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
16: Český blaník.
17: To je blaníček.

0: Petr Nať, poslední krát. A já doufám, že konopiště, které nás čeká v sobotu, poslední rozhodně nebude. Máme pro vás spoustu novinek, přátelé. Třeba nový systém parkování. Přidali jsme 1000 parkovacích míst a zavedli jsme i možnost, že si ty jednotlivá místečka můžete jako předrezervovat na našich webových stránkách radioblaník.cz. Co ovšem jsme zase museli ubrat, letos bohužel nemůžete přijet karavanem, aby ty karavany nezabíraly místo ostatním návštěvníkům. Celková kapacita parkování je prostě na konopiště omezena, takže karavany nechte raději doma, jinak všechna parkoviště budou k dispozici až v den koncertu, a to znamená v sobotu v 7 ráno, kdy se otevřou. Pokud můžete, použijte i veřejnou dopravu, ušetříte si čas a nervy v kolonách, že jo. Letos jsme opět posílili bezplatnou kyvadlovou autobusovou dopravu z Benešova na konopiště. No a stejně jako loni budete moci platit za občerstvení čipem NFC Tron. Doporučujeme si je nabít předem, ať nečekáte na místě zase ve frontě. Další info i o tomto získáte zase na našich webových stránkách. A pokud si vezmete deku, abyste si na ní třeba sedli někde do trávy, je to v pořádku, co ale nesmíte tu deku roztahovat v uličkách mezi sedadly, protože byste překáželi v únikovém koridoru, který používají záchranáři a všechny složky integrovaného záchranného systému. Voda a občerstvení také není třeba brát, na místě bude dostatek stánků, jak s nápoji, tak s občerstvením. Jediná výjimka, co vám povolíme, je 1,5 litrová láhev vody. To si vzít sebou můžete. Takže se na vás rozhodně v sobotu těšíme.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Dámy a pánové, tady Martin Stránský. Věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
9: Počkej, v čí pr...
8: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
9: To zní hustě. Kde to je?
10: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Happy Sport!
11: Půjčovna a servis call.
13: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě?
12: Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice. Strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
13: Rádio Český Blaník.

0: Tak to byla jedna fotbalová hymna v podání Petry Janů, My chceme gól, a my si taky dáme další písničky po 16. hodině. Budou variace na renesanční téma od Vládi Myšíka.
1: Láska je jako bolest z probuzení.
0: Bude i dědečku v duch od Olympiku. A ještě si dáme duet Lucky Bílé a Honzy Bendika Jednu malou chvíli. A bude jich rozhodně víc, za okamžik pokračujeme.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: I zítra počítejme se sluníčkem, bude jasno či polojasno na severu a východě, během dne se může tvořit kupovitá oblačnost a teploty půjdou lehce dolů na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 dokonce a na horách jen 15 stupňů Celsia. Tolik počasí a co se dál děje doma i ve světě, to zjišťovala Eliška Votrubová.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne další 6 miliard na podporu dostupného nájemního bydlení. 7 miliard, které mohly obce čerpat od roku 2024, se rychle vyčerpalo. Obce a města by o peníze mohly začít žádat zřejmě na začátku příštího roku. V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Rtuť v posledních dnech pravidelně překračuje 30. Vedra komplikují život i v některých profesích. Kvůli počasí se mohou zpomalit stavební práce. Horko nejvíc ohrožuje stavebníky pracující na přímém slunci. Zaměstnanci dostávají více tekutin a mají pauzy v přístřežcích. České zoologické zahrady se mohou pochlubit dalším chovatelským úspěchem. V zooparku Zájezd na Kladensku se vylíhlo mládě orla savanového. Podle mluvčího zahrady Daniela Kolešky jde o unikátní případ.
10: Byli jsme zpočátku plní obav, protože ne vždy se podaří ten odchov bez problémů. Nicméně na to, jak je tenhle druh vzácný, jsme jedna ze tří zoo v Evropě, která ho chová, tak se podařilo bez většího zásahu chovatelů rodičům orla savanového mládě odchovat.
9: Nový přírůstek mohou návštěvníci už i vidět při návštěvě zoo osobně. Ceny ropy prudce klesají. Severomořský Brent se dostal pod $95 za barel. Děje se tak po zprávě, že případná dohoda se Spojenými státy by mohla znovu otevřít námořní trasu v Hormuzském průlivu. Informovala o tom agentura Reuters. Tolik zprávy, pěkný den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A ještě čas, 4 minuty po 16. Možná už máte namířeno domů z práce, tak hlavně se někde schovejte před tím sluníčkem, anebo naopak se vystavte, že jo, namažte se pořádně, ať se nespálíte a chytejte první paprsky, ať máte krásnou barvu. My vám i k těm bazénům a na koupaliště a třeba i na balkony, kde nás momentálně posloucháte, nebo na zahrádkách, posíláme další české písničky. A taky jedna písnička dne, ta bude za malý okamžik. A co si ještě budeme hrát? Třeba Olympiky, Valdemara Matušku a ze všeho nejdříve tady Vladimír Myšík. Variace na renesanční téma. Tak ať se líbí.

0: Kapela Olympic a Dědečkův duch. Vy naopak pijte a dodržujte pitný režim.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: A my si teď pustíme písničku Málo mám, kterou zpívá Lenka Filipová. Text ji napsal Zdeněk Rytíř a právě o něm nám teď Lenka prozradí taky víc. Jak to tedy bylo?
3: To Málo mám je taky krásný, jeden z prvních textů, co vlastně Zdeněk pro mě napsal. A čím dále zpívám, tak si říkám, je to vůbec možný, že ten Zdeněk, kdo mě takhle viděl, psal mi to opravdu na tělo, tuhle píseň. A ty jsem si udělala úplně jenom bez těch druhých hlasů, jenom sama s kytarou a dělám jako přídavek. A myslím si, že má až punc teďko úplně moderní folkařský věci.
0: No prosím, tak si tu písničku pustíme a třeba se o Lence něco zase dozvíme.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Máme samozřejmě další písničky, které můžeme poslat i dnešním oslavencům, všem Valdemarům, kteří mají svátek a slaví taky třeba Luděk Sobota, 83. narozeniny, a další herec Petr Batěk, ten má 54. A jestli znáte světového kuchaře Jamieho Oliviera, na kterém jsem teda jako vyrostl, a jeho receptech, tak ten má dneska 51. No a nemůžeme zapomenout na Martinu Sáblíkovou, ta má poslední 30. Tak i tam přejeme všechno nej a za chvilku pošlu třeba Karla Gota. Ale taky bude Věrka Martinová, Viktor Sodoma a spousta dalších.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já,
10: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
14: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
15: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
16: Český Blaník.
17: To je Blaníček.

0: Martin Maxa a jeho nábojnice doznívá na Českém Blaníku. Letos slavil 65. narozeniny. Momentálně je single, jak se říká, a taky má před sebou nejnáročnější rok, protože ho čeká rovnou 5 operací. Tak mu držíme palce, ať všechny dobře dopadnou. No a pro vás tady budeme mít za chvíli taky písničku na přání. Takže pokud byste si chtěli zpříjemnit dnešní horké odpoledne a schladit se třeba i nějakou zimní písničkou, to už necháme na vás. Každopádně vám ji zahrajeme. Stačí nám dát vědět do SMSky, o jakou písničku máte zájem a komu byste jí chtěli věnovat. Své SMSky anebo hlasovky, které nahrajete přes WhatsApp, posílejte na 720 836 307. Za chvíli hrajeme na přání a teď si dáme taky Tomáše Kluse anebo Marii Rotrovou Lásko voníš deštěm.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pouzování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chce se mi těsnit, chce se mi těsnit, chce se mi těsnit, těsnit se mi chce, to se mi chce, těsnit, těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
7: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
9: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
8: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Tak děti, pojďte domů.
13: Ale my jsme doma tady.
14: A je nám tu dobře.
15: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
16: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
17: Rádio Český Blaník.

že zas dva cůbky mám.

0: Stříbrná, přesně ta písnička, kterou máme rádi. Hanka Zagorová, za námi, před námi Michal Hrůza a Klára Vitisková. Taky bude Vlasta Redola s Bohem Galánečkou. A dáme si i kapelu Miraj. A bude jich rozhodně víc. České písničky, které máte rádi i po té 17. hodině.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: A také zítra se budou hodit sluneční brýle. Čekáme jasno až polojasno, jen na severu a východě můžeme během dne čekat i kupovitou oblačnost. Teploty 21 až 25, čili lehce půjdeme dolů. A na severu a severovýchodě tam dokonce jenom kolem 20. Na horách naměříme až 15 stupňů Celsia. Počasí za námi, před námi zprávy s Eliškou Votrubovou.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Majitelé nemovitostí mají poslední dny na zaplacení daně. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí správy Patrik Madle.
5: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS+, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS+ jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
4: Zaplacení daně není složité. Lidé to mohou udělat online prostřednictvím portálu Moje daně. Ministerstvo zemědělství dál vyplácí dotace Agrofertu. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise, a to kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Babiše. Deníku N to řekl šéf rezortu Šebestián. Letošní počasí zatím vinné révě prospívá. Jarní mrazy byly jen místy a lokální jsou zatím i škody v bouřkách. Příznivé počasí chválí i samotní vinaři, kteří ale upozorňují na hrozící sucho. To může ohrozit hlavně mladou výsadbu, kterou teď majitelé vinohradů zalévají ručně. Nového ombudsmana poslanci v prvním volebním kole z 5 kandidátů nevybrali. Ve druhém kole se patrně příští týden utkají právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Ze zprávy je to všechno. Pěkný den.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: A jelikož už máme po 17. hodině, tak za chvíli si taky budeme hrát na vaše přání. Ale ze všeho nejdřív Michal Hrůza, Klára Vetisková, Duše do vesmíru a Michal Krusberský je s vámi.
6: Co pak se to stalo? Něco se nám zdálo.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník. Český Blaník.

0: Kapela Miraj a taky Miraj Navrátil, který se včera stal poprvé tatínkem. Tak gratulujeme a teď už hrajeme.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Tak dneska tady máme další vzkaz. Hezké odpoledne, Michale, zahrajte prosím pro mou milovanou ženušku Lenču a zahrajte jí písničku Oči od katapultu. Zdraví Jarda z Kladna, my vás tam taky zdravíme. Užívejte si ten dnešní den a posíláme katapult.
2: Písnička na přání.

vracím se k tobě za svítání. A vážně nevím, co bych řekl. Je to jak u soudního zasedání. Je to jak před porotou bez plavek. Spěchal jsem domů tak jako všichni, než mojí touhu dostal čas. Neony tempo noci zvolňují a náhle ráno je tu zas.

0: ve které svět se točí, a ty oči žebraj, pust mě dál.
1: Ve kterých svět se točí,

0: a ty oči žebraj, pust mě dál. Ve kterej svět se točí a ty oči žebraj, pust mě dál.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Kapela Kryštof a jejich Atentát doznívá 5:55 na Českém Blaníku. Už za chvíli se podíváme na pejsky, protože byste nevěřili, že i pejsci dostávají medaile a ceny. Tak si o tom řekneme za chvíli víc a do té doby si rozhodně zahrajeme třeba Michala Davida, který na Konopišti bude vystupovat po 21. hodině, ale budeme tady mít za okamžik taky Činasky, Láska a data nás čekají, nebo respektive tahle písnička. A bude jich rozhodně víc, tak buďte dál s námi s Českým Blaníkem.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt, opravdový elektrospecialista.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na nás.

0: Patro. Buď u toho!
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
0: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
7: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
8: České písničky, které máte rádi.
9: Český Blaník.

0: Marika Gombitová, Meky Žbírka, teď u nás na Českém Blaníku a před námi slibovaní pejsci. To, že máme volbu Miss, že máme třeba soutěž fotbalista roku, to moc dobře víme, ale existuje také cena statečné psí srdce. A za loňský rok bylo touhle cenou oceněno rovnou 5 pejsků. Mezi nimi také německý krátkosrstý ohař jménem Darren a my teď dáme slovo jeho psovodovi Davidovi Hinkovi.
1: Darren byl nominován do této ankety za jeho dlouholetou službu u hasičského záchranného sboru, za jeho nasazení při záchranných misích v zahraničí i za pomoc jiným psům, nebo v podstatě za různou preventivně výchovnou činnost v rámci dětí a podobně.
0: No, tak je fajn, že i ti naši čtyřnozí miláčci jsou oceněni za svou práci a rozhodně jim dejte nějaký ten pamlsek, pokud podobného šampiona máte doma. My vám rozhodně budeme dál hrát české písničky, které máte rádi a podíváme se do Ameriky s Lucí a taky bude Mirek Černý. Zatímco ty spíš.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
5: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
6: Když vysavače,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
11: V řeznictví Rabbit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabbit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabbit. 90 řeznictví po celé České republice.

0: piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Čtyři hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom

0: Kapela Jelen na závěr odpoledního vysílání na Českém Blaníku a písnička Za tebou a za vámi už za okamžik dorazí další domácí hvězdy. Třeba Olympik, jasná zpráva. Taky si dáme dobrý kafe Lucky Bílé.
1: Už nechci řvát, chci radši spít.
0: A ještě bude Petr Muk, Láska tě spoutá. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za okamžik pokračujeme.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Tak, je to totálka.
11: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
12: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes jsme ještě měli tropy a zítra se nám lehce ochladí. Bude stále slunečno, čekáme jasnou či polojasnou oblohu, jen na severu a východě země se přechodně bude tvořit kupovitá oblačnost. Teploty půjdou dolů na 21 až 25 stupňů a na severu a severovýchodě dokonce jenom kolem 20. Na horách pak naměříme 15 stupňů Celsia. Počasí za námi a Eliška Votrubová je tady ještě s jedněmi zprávami.
13: Zprávy na Českém Blaníku.
14: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Důchodci budou moci ukončit penzijní spoření bez hrozby sankce. A to ti, kteří si penzijko založili před rokem 2023. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli tak o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona, která dneska prošla sněmovnou. Samosběr jahod je tady. Letos začíná sezóna díky příznivému počasí o něco dřív. Kolik bude stát kilo, řekne spolumajitelka farmy Vraňany Dagmar Hančová.
15: Cena samosběru jahod na poli je v letošním roce 99 korun. Je ovlivněna tím, že letos bude úroda výrazně slabší, protože jsme byli poškozeni jarními mrazy a samozřejmě nás trápí i extrémní sucho, které má velký vliv na tu úrodu, jaká na těch polích bude.
14: Ceny se na různých farmách můžou mírně lišit. Přehled jahodáren najdete na webu samosběrjahod.cz. Kvůli suchu mírně přibylo lesních požárů. Více práce tak mají hasiči. Třeba ve středních Čechách jen včera zasahovali u dvou požárů v lesích na Příbramsku a jednoho na Kladensku. V posledních dvou týdnech vyjížděli středočeští hasiči k 17 lesním požárům a 19 požárům trávy a polního porostu. Do Českých Budějovic se o víkendu seběhnou běžci. V sobotu je na programu tradiční půlmaraton. Sportovci ale poběží po nové trase. A to proto, že se ve městě opravuje několik frekventovaných silnic. Akce taky omezí dopravu. Hlavně v centru budou některé ulice úplně zavřené. Ze zpráv je to vše. Hezký večer.
13: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.
0: Teda, jak ta naše Eliška mluvila o jahodách, tak jsem na ně dostal úplně chuť, takový jako jahody se šlehačkou, nebo chlazený jahodový koktejl, ten bych si v tom pařáku taky dal. A samozřejmě spousta dalších báječných věcí, tak si taky něco dejte a my vám rozhodně i po 18. hodině budeme hrát české písničky, které máte rádi. Za chvíli Petr Spálený, Karel Černoch, taky Lucka Bílá, to jsem vám slíbil, bude i Janek Ledecký nebo Petr Muk, ale ze všeho nejdřív Petr Janda. A Olympik a jasná zpráva. Michal Krusberský se pro dnešek loučí. Budu se těšit zase zítra, jako vždycky od 13. hodiny. A vy si užívejte zbytek dnešního krásného středečního dne.

0: westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům v Řetovicích na Kladensku za 6 milionů 290 tisíc. Rodinný dům Pelgřimov z Krýšov za 5 milionů 800 tisíc. Byt 4+1 v Jablonci nad Nisou za 6 milionů 390 tisíc. Chata v Litvínově za 1 milion 300 tisíc. A rodinný dům v Uherčicích na Znojemsku za 4 miliony 890 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
4: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
5: Konopiště 2026.
6: Koncert pro všechny bezva lidi. A zároveň oslava našich narození.
5: Buďte u toho s námi.
6: Vstupenky na webu radioblaník.cz.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě do grilova. Někdo píše stat,

0: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
4: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
3: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

0: traje. Sí.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Agro, Jesenice u Prahy, zve širokou veřejnost na farmářský den. Tuto sobotu od 9 hodin vás v Hodkovicích rádi přivítáme. Ochutnávky pro vás máme. Bohatý program pro děti i dospělé. Uvidíte současnou i historickou techniku, poznáte, kde vzniká vaše sklenice mléka. Výstava drobných zvířat, zemědělské muzeum, vstup zdarma a nuda rozhodně nebude. Přijďte si pohladit svou kravičku. Hodkovice u Prahy již tuto sobotu celý den. www.agrojesenice.cz
6: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína českého středohoří. Proplujete skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
2: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
3: Český blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

No víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.

třeba zítra způsob života a zapomenu klidně, jak se tančí gavota, když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Radio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Domov dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
4: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písmu.

0: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
1: Pika, pika!
2: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
3: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no.

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dá.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

0: Tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

i strachy. Jseš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krást.

na 20 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem, podivuhodným příslibem, je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem, touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonu, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč, v té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč.

A tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

vykřikla seč. Ze všech sil zakřič, ať do nebe zní, nejstarší ze starých.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

0: asi kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

jednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla,

Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.